0: Rádio 1. Větší než ještět.
1: Liberec 98,7 FM.
2: A také celoplošně v síti DAB+ a na podcastech.

Ruší vás zvuky vesmíru? Rádio 1. Už 35 let chráníme váš hudební sluch.

0: to můžete.
1: Tak můžu říct. Tak koza mě, počkejte. Ta koza už mě neposlouchá. Nebo jak?
0: No, jako, a, jako že si stěžuje, jako, ta koza už mě ani neposlouchá, ta furt poslouchá jenom Rádio 1. Jako jo. Takhle, něco takového.
1: Tak ta naše koza, ta už mě vůbec neposlouchá. Ona by jenom poslouchala rádio a televizi, na televizi se dívá a už za nic nestojí.
0: Ne. A tak ještě kdybyste to mohla říct, takhle to bylo skvělý, ale důležitý je, abyste řekla, že ta koza poslouchá jenom Rádio 1, to se tak jmenuje, aha, totiž to Rádio 1.
1: Aha, a
0: tak
1: to bude, jo a jo, to
0: jako.
1: Rádio 1 nebo televize 1?
0: Rádio 1 jenom,
1: aha,
0: takhle, jo?
1: No, tak, jak počkejte. Ta koza už mě neposlouchá. A ta poslouchá jenom Rádio 1. Jo?
0: Tak.
1: A co ještě?
0: Tak to je všechno.

0: Zdeňku, vyberte si políčko.
1: Poprosím, C jako cirkulárka.
0: Jaké je pokrytí Rádia 1 v digitální sítě DAB+.
1: To nevím.
0: Jane, chcete odpovědět?
2: Rád bych odpověděl, je to celoplošné.
1: Já to vím.

0: Raz, dva, tři, čtyři.
1: OK, OK, OK, OK, Radio 1.

se zas nesnáším víc, ale nestojí to za to, nestojí to za to, nestojí to za to, nestojí to za to, nestojí to za to, nestojí to za to.

napsali chorá hlava, myslí, že vyhrála, ale říkám ne,

naladit na 98.7 FM v Českých Budějovicích, na 102 FM a celoplošně po celé republice jsme na DAB, a nebo pokud jste připojený na World Wide Web, jsme na radio1.cz. Já se jmenuji Douglas Arian, jsem s vámi do 9 hodin ráno dneska, než začíná reprízy Velké sedmi. A začínáme tuto hodinu s novinkou od producenta Hito. To je track, který se jmenuje Beyond Words.

Necháme. Producent ze Španělska, Hito, a.k.a. Alberto Alba, na labelu Mate Records. Alberto Alba pochází z Majorky a tohle je fakt pěkný, deep, deep house. Beyond Words se jmenuje. A příští zastávka bude Vesmír s Rádiem 1.

0: Buenos Aires, Nick Hanzo ve Vídni a oni si rozhodli se sejít na poloviční cestu, což v jejich případě se jmenuje Planeta 126, jako 126 BPM. Tohle je z jejich nový album na labelu Belly Dance Services, Planet 126. Tento track se jmenuje Schellenberg a hodně se mi líbí. 6 hodin a 19 minut, sobotní ráno. Hodně dobré ráno přeju ze studia Rádia 1 s Douglasem až do 9.
1: Hitparáda Rádia 1. I tento týden pro vás máme připravenu 5 novinek v hitparádě Rádia 1. Novinkou první je skladba Ice Pick Kalamazoo od australského projektu Liars. Ti se chystají vydat své už 11. album v březnu příštího roku.

No a v Austrálii zůstaneme i s další novinkou. Zambijsko-australská rapperka a zpěvačka Sampa the Great je tady s novým singlem Simon Says. Její album New Zamrock

0: Dáváme si také novou nahrávku kapely The War on Drugs. Ta se jmenuje Who's That? Berlínské elektronické duo Mode Selector patří k našim oblíbeným. Hrajeme si nový single Aorta. Příští rok vyjde jejich nové album. My se na Mode Selector můžeme také těšit živě 3. března v Praze. A pro velký úspěch je tady také další ukázka z aktuálního alba od Arab Strap. Fighting for you. Tři šťastní výherci tentokrát obdrží lístky na koncert anglického hudebníka Finka. Ten zahraje 5. října v Meat Factory.
1: Hitparáda Rádia 1 s Jiřím Žákem. Naše rodinné zlato.
2: A můžete poslouchat naše hitparáda Rádia 1 zítra ráno v repríze od 9 hodin. Dnes od 9 hodin máme reprízu Velké sedmi, takže máte hezký poslech postaráno. Tak příští skladba se jmenuje Borderline Love. Tohle je producent Sumta na Rádiu 1.

0: Producent pochází z Varšavy, Campinos se jmenuje, a to je nejnovější track Head to the Sky. Zůstaneme na soul v vlně. Tohle je nový remix od Louis Vega a Yvonne Turner. Původní skladba od Loleata Holloway. Can't Let You Go, the Louis Vega and Yvonne Turner remix.
1: I feel good!
0: I feel good too, s Rádiem 1.

absolutní legenda soul i house, Loliana Holloway. Tento track je jedna z posledních, co nahrávala, než odešla z toho světa v roce 2011. Track se jmenuje Can't Let You Go v novém remixu od Louis Vega a Yvonne Turner. Take me to church, Loliana. Najdete tohle na labelu Vega Records. Louis Vega, vždycky značka kvality. Oh yes, 6 hodin 42 minuty a posloucháte Radio 1.

Track se jmenuje Going Out Hoping to See You, the Turbo Tito and Rags remix. To jsou Boy Short a Palavi Sharda na vokálech. A najdete to na vynikající nový EP Naya Beat Select Remixes and Reworks 2 na labelu z LA, který se jmenuje Naya Beat Records. Music from the Subcontinent and South Asian Diaspora. Vynikající nový EP, mám další ukázka za chvíli. Nemůžu dost doporučit tento týden. To bylo opravdu pěkný objev. Ale jdeme dál, jdeme z LA do Mexika na příští skladbu. Skupina Karen y Los Remedios hrajou takzvaná Cumbia Dark, což je jihoamerický styl cumbia, ale jako kdyby to režíroval režisér Tim Burton. Opravdu je to pěkná kombinace vlivu. Karen y Los Remedios se chystají na nový album Bestiaria v říjnu za pár týdnů. A tento týden vydali nový single, který se jmenuje Curandera. To jsou Karen y Los Remedios a trochu Cumbia Dark na Radio 1.

Ukázka z nového alba Bestiarias od mexická formace Karen y los Remedios. Album vychází, si myslím, 6. října, ale určitě začátku října. A tohle je track Curandera. Karen y los Remedios jsou ukázka takzvaná Cumbia Dark, kombinace goth a cumbia, která zní trochu jako nezvyklá a je, ale existuje a hodně se mi líbí. Tohle je další ukázka. Producent z LA, který je majitelem labelu Cumbias Deliciosas, Deliciosas Cumbias, a producent se jmenuje Palomo a tohle je nový remix od opravdu absolutní legenda gothu, skupina Bauhaus a skladba Bela Lugosi's Dead, The Dark Cumbia Mix. Tak trochu Cumbia Dark na sobotní ráno na Radio 1.

producent z L.A. Palomo a jeho nový remix původní skladby od Bauhaus z roku 1982 Bela Lugosi's Dead, The Dark Cumbia Mix. A jak přichází Halloween za pár týdnů, si myslím, že tohle je apropo. Předtím jsme měli Karen y los Remedios z nového alba Bestiaria a skladba Curandera. Boys, Shorts, Turbo Tito, Rags a Pala Vicharda a skladba Going Out, Hoping to See You, the Turbo Tito and Rags remix. Loliata Holloway předtím, Can't Let You Go, the Louis Vega and Yvonne Turner remix. Celý tracklist najdete na náš web na radio1.cz a nebo mám playlist, který se jmenuje Radio 1 2026. Playlist na Spotify má už 465 skladeb, víc než 24 hodin hudby bez reklam. Tak je to na Spotify a dnešní playlist na Apple Music se jmenuje R1 a stejně jako dnešní datum 26.09.26. Tak tři minuty po 7 hodinu a posloucháte Radio 1. Já jsem Rejo Douglas Ariane, jsem s vámi až do 9 a začínáme tuto hodinu s novinkou od producenta Lars Berenroth. A tohle je track Taking It Back.

0: berlínský label Toy Tonics, tohle je nový producent Cleo a track Tiki Tiki Tiki.
1: Radio 1.
0: No a tohle je novinka od producent Flevans. Track se jmenuje Another Day Goes By, the extended mix.

anglický producent Flevans a nový track Another Day Goes By, the extended mix, vydal to tento týden sám na jeho jeho label, který se jmenuje, si myslím, Nearby Bear Recordings. Já jsem to koupil na serveru Bandcamp. Teď máme 7 hodin a 19 minut na Radio 1 a ta příští skladba je v podaní australské zpěvačky Alicia Joy, soulová zpěvačka, která hrála, si myslím, před 3-4 lety na Metronom a to bylo moc pěkný. Tak Alicia Joy, nový track se jmenuje Kiss It Better na Radio 1.

0: Neo Soul z Nového Zélandu v podaní Lewis Baker. Nový track se jmenuje Trouble.
1: Velká sedma. Novinky Velké sedmi pro tento týden. S první novinkou je tu dneska z Rýmí. Jmenuje se Love You, Love You.

0: Tři vylosovaní hlasující od nás tentokrát dostanou vinyl alba Okamžik od kapely Circula Putica. Tento kolektiv letos slaví 15 let a právě stejnojmenné představení si zvolil jako narozeninový dárek.
1: Velká sedma na Rádiu 1. Vaše československá hitparáda.
2: A můžete poslouchat naše Velká sedma v repríze od 9 hodin, což je 2,5 hodiny odsaď. Zítra ráno od 9 hodin máme reprízu hitparády Rádia 1, takže máte hezký poslech postaráno. Teď máme 7:30 na Rádiu 1 a ta příští skladba je asi nejstarší, co přinesu pro vás dneska. Je to původně z roku 2004 a to je danský jazzový duo Povo a skladba, která se jmenuje Uam Uam. A to je cover verzi od Mau Mau od Art Farmer Septet. Takže Povo na Radio 1.

Dánský duo Povo a skladba Uam Uam, který se objevilo na několik kompilací. Já to mám na kompilace Saint-Germain-des-Prés Café číslo 7, si myslím, z roku 2005. Tak ta příští skladba je novinka, tohle je nový remix, pěkný house v podání Marley Love. Track se jmenuje Don't Know My Name featuring Michelle Liz v remixu od Inkswell na Radio 1. Marley Love.

0: Producent pochází z Adelaide, Austrálie. Jmenuje se Marley Love. A tohle je nový album, nebo EP, delší EP. Don't Know My Name EP. Titulní skladba Don't Know My Name featuring Michelle Liz, The Inkswell Remix. Na Rádiu 1.
1: Rádiu 1.
0: No a tohle je další novinka. Amane Melome a track, který se jmenuje So Done. The remix by CL.

0: jednou.
1: No a po Amana Melome a Svaba So Done, tohle je novinka od brazilského producenta Pedro Gariani. Moc pěkný track, který se jmenuje Sassy. Let's go. Sobotní ráno na Rádiu 1.

Bieber, tohle je nový remix od Dominic Dawson, anglický DJ. Původní skladba z roku 1959, Ola Tunji, Baba Ola Tunji na bubnech. Track se jmenuje Menu Die Jewe, The Dominic Dawson Vocal Reversion. Ola Tunji.

Kolumbii se spojí síly s Ghanou na nový track od producent Killa Beatmaker, producent z Bogotá, Kolumbia. Nový track se jmenuje Damuwa Takare, featuring Zongo Abongo, zpěvák a rapper z Ghany. Tak se těším na celý album od Killa Beatmaker. Ukázka z nového alba Melaza. Vychází to 8. listopadu, 6. listopadu. A najdete to na Bandcamp. Teď máme 1 minutu po 8 hodinu a posloucháte Rádio 1. Já jsem Douglas Ariane, jsem s vámi ještě hodinu, než začíná Velká sedma v repríze. Začínáme tuto hodinu s novinkou od Kay Slice. Tohle je ukázka z nového alba, který se jmenuje Take You High Life. A vybral jsem z toho alba track, který se jmenuje Got You Up featuring R&B Princess. Kay Slice na Rádio 1.

Nový album se jmenuje I Take You High Life. Tohle je hudebník z ghanajského původu žijící v Nizozemsku, K. Slice. A právě jsme poslouchali nový track Got You Up featuring R&B Princess. Album vycházelo předevčírem, takže moc novinka a moc, moc pěkná věc. Jdeme z Nizozemska do LA na příští skladbu. Tohle je track z nový EP na labelu Naya Beat Records z LA, který vydali 4 skladby na EP Naya Beat Select Remixes and Reworks 2. A tohle je skladba od producent, který má legrační jméno Todd Terry. Ale píše se Todd Terry, ale není to Todd Terry jako ten norský producent. Tohle je Todd Terry a Sakre. A tohle je skladba, která se jmenuje Vasanta Geetham. Asi z tamilského filmu ze Sri Lanky. Tak zkusíme tohle Todd Terry a Sakre na Radio 1.

tak jsem netrefil album vlastně, nebo EP vlastně se jmenuje The Return of Disco Sheru na labelu Masala. Moment. Masala Movement Records vlastně. Todd Terry a Sacre a skladba Vasanta Geetham. A jak jsem sliboval, ta kompilace od Naya Records na příští skladbu. Tohle jsou Turbo Tito, Rags a Pia Malik v remixu od Wolfie and Projections a track, který se jmenuje Nainan da Piar de Gaia, The Wolfie vs. Projections remix. Let's go, Radio 1.

Ukázka z nový EP Naya Beat Select Remixes and Reworks Volume 2 na labelu Naya Beat Records z Los Angeles. Sami píšou Music from the Subcontinent and South Asian Diaspora a právě tam zpívá zpěvačka ze skupiny Say She She Pia Malik v remixu od Wolfie and Projections. Turbo Tito, Rags, Pia Malik a Wolfie and Projections. Track se jmenuje Nainan Da Piar De Gaia. The Wolfie vs. Projections remix. No a tohle je další novinka pro vás. Trochu změníme směr, ale do funky. The Fatback Band. A legendární track z Ery Disco. Do the Spanish Hustle v novém remixu od Joaquin Joe Clausel, the Sacred Rhythm version, the Fatback Band na sobotní ráno. Zatančíme na sobotní ráno s Rádiem 1.

Právě posloucháme The Fatback Band a skladba Do the Spanish Hustle v novém remixu od Joaquin Joe Clausel, The Sacred Rhythm Version. A právě jsem přečet rozhovor s Joaquin Joe Clausel a píše: je hezký vidět na tanečním parketu třesoucí se zádek a ruce zvednutý do vzduchu, ale to, čeho se opravdu snažím být svědkem, je to, jak se lidé radikálně mění do té míry, že chtějí vystoupit do světa a snažit se něco změnit. Je sobotní ráno, pěkný začátek. Pojďme něco změnit pozitivní do světa. Asi je dobrý důvod, proč tento track se jmenuje The Sacred Rhythm Version. 8 hodin, 24 minut, sobotní ráno s Douglasem na Radio 1.

0: now.
1: No a tohle je cover verze týdne. Původní skladba od skupiny Devo. Tentokrát podaný Temu. Tohle je skladba

Oh man, cover verze týdne. Původní skladba od Devo, Whip It, v podaní, novém podaní umělcem Temu. Oh man, já to mám na EP, který se jmenuje Tugboat Editions September 2026 3 times 7 inch bundle. Tak Temu pro vás na sobotní ráno. Další skvělá novinka právě mi poslal nedávno český producent Námez Sela. Jeho nový track se jmenuje Pausa Logika, the UKG edit. Nový Námez Sela na Radio 1.

nový námez, celá český producent Schocný a track Pausa Logika, The UKG Edit. Dobrá práce, dost dobrá práce. Tady napsal, udělal jsem drobný upgrade techniky, tak by to mělo i slyšet ve výsledném mixu. Ano, je i cítit. Tak teď máme 8 hodin 32 minut na Radio 1. Ta příští skladba je poněkud je evidentní, že potřebuju další kafe. Pohodovější. Tohle je novinka od producent dřív, který byl známý jako Yeman. Teď je známý jako Orso. Track, který se jmenuje Sino de Auro featuring Iris da Selva. Orso na Radio 1.

0: now.
1: Oh,

Sunshine. Tohle je britská formace Jungle a skladba Come Back to Me. Zůstaneme v Anglii. Vynikající nový album od Ezra Collective. Tohle je track El Corazón.

0: vynikající nový album, se jmenuje Here Because of Hope. Odtamtáž mám nový track El Corazón od Ezra Collective z Anglie. Předtím jsme měli Jungle a skladba Come Back to Me, Orso FKA jako formerly known as Yeman a skladba Sino de Oro featuring Iris da Silva. Celý tracklist je na webu Radio 1. Můžete mě sledovat na Spotify, náš můj playlist se jmenuje Radio 1 2026. Díky za všechny ty lidi, kteří ozývají přes chat Standa v obchodě na maso, třeba anebo Wenzel přes Facebook a nebo Fidel na náš chat. Tak díky moc a moc ocením. Teď máme 8 hodin 44 minut na Radio 1, to znamená, že je to čas na kulturní servis.
1: Kulturní servis.
0: Je to tak, kulturní servis Radia 1 na dnešek, sobotu 26. září 2026. Dnes má svátek Andrea, takže všechno nejlepší. Začínáme v rubriku festivaly Prague Art Week, mezinárodní festival vizuálního umění na různých místech v Praze. Landscape, multižánrový festival na téma krajina, město a veřejný prostor v Hradci Králové. Brno Art Open, festival umění ve veřejném prostoru v Brně. V rubriku filmy Edison Film Hub od 19 hodin promítají film Kdyby se holubí proměnili ve zlato. A nebo ve 21.30 v Srdci divočiny. Kinopilotů od 18.30 promítají film Tichá přítelkyně a od 21 hodin Sex a smrt v kempu Miasma. Kino 35 od 17.15 promítají film Tony a od 19.30 Odyssea. Kino Dlabačov od 18 hodin promítají V srdci divočiny a od 20 hodin Samuraj a vězeň. V rubriku Galerie Campus Chybernská od 17 hodin v rámci Prague Art Week vás zvou na komentovanou prohlídku výstavy Třetí krajina s Vladimírem Houtkem. Galerie Uhelný mlyn, jako kreslit do písku. Studio Prona v Lounech k nové epoše Zdeněk Pešánek a dědictví světla. Artium Bořislavka, výstava umělců Alessandry Svátek a Matěj Hrbka, Láska. Muzeum Montanelli vás zvou na Já, Bedřich Dlouhý. Galerie Středočeského kraje, výstava Milana Cajse, Upravit, resetovat, zobrazit více. Národní galerie Praha, Veletržní palác, Edith a Egon. Galerie moderního umění v Roudnici nad Labem, od vlny k tichu, od zvuku k hlubině. Docs Radka Bodzevi.

Moravská galerie v Brně, Lukáš Macháček, Hanácka. Umělecko-průmyslové muzeum v Praze, Vita Eternis, výstava o restaurovaní. Galerie Meat Factory, Cezary Poňatovský, Deep House. EPO 1 v Trutnově, Pavel Holeček, Neo Kosmos. Novoměstská radnice, Příběhy 2026. Galerie Benedikta Rejta v Lounech, František Kincel, Trommel. Karpuchina Gallery, Bystry Klčo a Margarita Ivy, You Can't Return, You Are Here. Pragovka Gallery, Radka Částková a Magdalena Šimurdová, Murmuring Matter. European Arts, Sara Konečná a Tereza Štětinová, Zrání. Chválský zámek, Cesta kolem světa za 80 dní. Kaštán, Scéna Unijazzu, Jitka Hilská, Trocha poezie. Pražský hrad, Vladislavský sál, České korunovační klenoty. Sektor 9 na Smíchovské náplavce, Laura Delago, Umbrales. Trafo Gallery, Siegfried Herz, Velké poledne. A Studio Prám, Emilie Lempert, Chimera. V rubriku Koncerty a tančírny u Bukaníra od 23 hodin DJs Radul, Sam Gittis and Friends. Jazz Doc od 19 hodin hrajou Anna Silvera a Syed Silbak, Festival Věčná naděje. A od 22 hodin Charisma. Cargo Gallery od 20 hodin Desad a Denoir. Klubovna Pováleč od 19.30 Warm Exit. Klub 007 na Strahově od 19 hodin hrajou The Backstreet Abortions, Země žluč a Wounded Knee. Fuchs 2, Roll Deep, J-Beats, DJ Aljaz a další. Groove Bar od 21.30 Groovism Night. Palác Akropolis od 19.30 Big Battle, D-Tray a Saucein. Rock Café od 19 hodin znovu zecnost a Medvěd 009 a Lety mimo. V rubriku Divadla Jatka 78 od 19.30 Art. A Studio Rubín od 19.30 Freken Bok Live. Divadlo v Celetné od 19.30 Napoleon. A Švandovo divadlo od 19 hodin Klec bláznů. A tady na vlnách Rádia 1 od 13 hodin hraje Julia Jurčuk, od 17 hodin nová hudba na Rádiu 1, od 20 hodin Cluster a od 22 hodin The Workout. A to vše v docela nabitém programu kulturního servisu Rádia 1 na dnešek, sobotu 26. září 2026. Dnes má Andrea, takže všechno nejlepší. Tak mám ještě pár nových skladeb pro vás. První z nich je z labelu Palenque Records z Bogotá, Kolumbie. Tohle jsou Lewis Towers a Colombia Africa a skladba Reo de tu Amor, The Rata Piano Remix na Radio 1.

Luis Towers i Colombia Africa a skladba Reo de tu amor. The Rata Piano Remix. 8 hodin 56 minut na Radio 1, to znamená, že můj čas s vámi vypršelo. Bylo mé ctí strávit zase sobotní ráno s vámi a moc se těším na příští za měsíc. Ale příští pátek hraju od 12 do 3. Poslední skladba dneska je novinka od Nicodemus a Gabriele Posso v remixu od Captain Planet. La Conga Vieja. Mějte se moc fajn. Hezký víkend, dlouhý víkend. Ahoj, Douglas.

Ano, máme tady úterý po 20. hodině, případně steli u přijímačů v sobotu, sobotní dopoledne, tak reprízu Velké sedmi s datem 22. září 2026. Od mikrofonu se tentokrát hlásí Zdeněk Nojzar. Máme tady zase spoustu laskavých písniček, nejdřív 5 novinkových, potom 15 skladeb v žebříčku, tak jak jste ho sestavili svými hlasy. Dostane se na pozvánky na několik koncertů, které máme v nejbližších 14 dnech před sebou, a 3 z vás budou mít šanci získat po 2 vstupenkách na koncert Zuzaně Navarové Do nebes, který se koná 14. a 15. listopadu v Nové Spirále. No, považte hned první skladba a jmenuje se Love You, Love You, protože právě tak se jmenuje nová, už 8. řadová deska kapely Zrní, 4 Honzu a Ondře, která vyšla právě dnes, a je to 3 roky po téměř akustické desce Široko daleko a je plná nové energie. Obracejí se na ní k elektronice, zároveň mění způsob práce, zkouší věci dělat jinak, což už konec konců předznamenali i singly Patříš mrakům nebo Signál, které jsme si ve Velké sedmě hráli. Tématem té nové desky jsou konce, přijetí a smíření, a je to zase trošičku jiný příběh už s ohledem na producenta, protože tím je aktuálně Lukáš Palán, a myslím, že tyhle písničky, zejména ta titulní, budou předzvěstí nějaké nové cesty Zrní po těch 25 letech, které zvládli vydržet v jedné sestavě. Máme tady titulní věc, která je taky moc pěkný klip od Johany Ožvold a vizuálního umělce Milana Mazura, což doporučuji, a my si tady dáme ve Velké sedmě jako novinku první tuto písničku Love You, Love You, Zrní.

Měl jsem za to, že je to ta největší láska. Sadil bych na nás všechno, když jsme utíkali spolu z domu, zimě měli tajnou svatbu pod stromem. Ale to je pryč, vločky zase a zase. Vločkám je fuk, co se stane, že jsem plný naší lásky a jsem na ní sám. S proužkem na krku sedím pod oknem, doufám, že vykoukneš, že se obejmem, ale to se nestane, nikdo mě nevidí.

Zrní a jejich titulní věc z nové desky Love You, Love You. Písnička, která pro Honzu Ungra je takovou vzpomínkou na rozpad jeho první životní lásky na Gimplu. Je psaná jako takový pozbuzující vzkaz sám sobě do minulosti, kdy myslel, že svět ztratil smysl. Jinak tahle deska, aniž by to bylo dopředu nějak zamýšleno, tak je takovou deskou o smíření, o přijetí, která tady ale nefunguje jako přitakání pasivitě nebo marnosti, ale jako zdroj uzdravující síly. Takovej hřejvej pocit, že je všechno v pořádku. Novinka druhá, tam se podíváme žánrově trochu jinam. Dáme si takovou severočeskou punkovou dechovku, která má saxofony, klarinety, trombon a jak sami říkají všelijaké bubny pozbírané na smeťáku. Pánové říkali, že konzervativnější publikum je občas obvinuje z přílišného aktivismu, protože v textech podporují LGBT, Ukrajinu, ekologii, ale zatím jim ještě nikdo po koncertě hubu nerozbil. Tak doufám, že to tak vydrží. Aktuálně vydávají desku Nikam, kterou natočili v Jámoru s Ondrou Ješkem pokřtí 10. října v Novém Boru s hostujícím doktorem Římsou. A pokud jsem to dohledal správně, tak je to nahrávka, která navazuje na jejich předchozí eponymní EPčko z roku 2019, takže poměrně dlouhá doba. Kapela Merbo, Trubky a song Nejslova, novinka druhá.

Tak to byla kapela Merbo Trubky a jejich track Nejslova z desky Nikam, kterou pokřtí už 10. října. Jako novinku třetí tady máme spolupráci Tomáše Dvořáka alias Floexe a Honzy Šikla. Chystají společnou desku, jinak tam hrají řada dalších muzikantů, Kateřina Kryčová na housle, Aneška Jiráčková na violu, Tomáš Jamník na violončelo, Jiří Javurek na klarinet, bas klarinet, Jakub Tengler na vibrafon, Tomáš Dvořák klarinet, elektronika a Jan Čikl je dirigentem. Máme tady track, který se jmenuje Directors Number 3 a myslím, že to opravdu stojí za to, pochopitelně Minority Records. Novinka třetí, Floexe, Jan Šikl, Director Number 3.

0: Hitparáda česká, ta je ale hezká.
1: Dozněl track Director Number 3, Producers Cut, Floex, Jan Šikl a Floex Ensemble. Fantastický kousek, už se těším na celou desku. Teď žánrově zase trošičku odbočíme, dáme si track od doktora Římsy, který funguje v tandemu s chlapíkem, který si říká Čest Zmrdi. A projekt vznikl už v roce 2024 jako taková kratochvíle během čekání na přestavby v divadle na Vinohradech, kde oba aktéři působí. Hrali jsme si tady začátkem roku single Power Ranger, který se tady udržel celých 7 týdnů. Jinak doktor Římsa, ročník 87, čerpá inspiraci především z 90. Jeho tvorba odráží romantické vzpomínky na skateboarding, graffiti a popkulturu východního bloku s důrazem na humor a parodii mainstreamu. A teď vydali společně desku, která se jmenuje RAL 7023 v září, a my si z ní zahrajeme písničku Panel Story. Doktor Římsa, novinka 4.

0: Tolik doktor Římsa ve své panel story desku, kterou aktuálně vydal pokřtí 3. října na Sedmičce na Strahově. A teď už závěrečná 5. novinka dvojice Tomáš Morgan a Anna Moberg, dvojice Vincent, aktuálně usazená v Berlíně, nachystalo takový hezký minimalistický track Vincent a skladba Jen na oko, label Audit Records.
1: Nadechnu se a vykročím do propasti tvých očí. Zaberu a protrhnu

zakřičím. Další večer na Kremský, držíš mě svých náručí. Nevidíš a neslyšíš, žiju už jen na oko. Žiju už jen na oko.

0: Posloucháte Velkou sedmu Rádia 1.
1: Poslední závěrečnou pátou novinkou byla dvojice usazená v Berlíně, dvojice Vincent, píseň Jen na oko. A jak sami říkají Tomáš s Ano, je to takový distrak věnovaný Praze, krymské a slizkým chlapům. A teď už směle do žebříčku na místo 15., kde máme kapelu Aida the Young, dva týdny ve Velké sedmě s trackem Dragonhead z jejich nové desky Seeing in Reverse.

Aida de Young a jejich nová píseň Dragonhead. Už dva týdny ve Velké Sedmě, tentokrát na místě 15. Je to taková vesměs elektronická kompozice, která je plná repetitivnosti krautroku, jak sami přiznávají, taky tvorby Toma Yorka. Pohybuje se na pomezí elektroniky, alternativního roku, ale pořád je tam dost těch jejich někdejších folkových kořenů. A nová deska se blíží, deska Seeing in Reverse, u Day After vyjde už 28. října. Místo 14. tam máme novinku, která postoupila z minulého týdne. Veterán domácí, ale taky mezinárodní klubové scény Chris Sadler, a jedná se o jeho autorské debutové album Spectrum. Je to album plné mnoha žánrů, zaslechnete deep house, indie dance, breakbeat, drum and bass, všechno možné. Podstatné je, že se jedná o ucelené dílo a ucelený příběh. Jak říká sám Chris, tak Spectrum je jeho velmi osobním nahlédnutím do jeho nitra. Záměrem bylo vytvořit hudební cestu plnou nálad a emocí, kterou si posluchač rád prožije znovu a znovu. Chris Sadler, Blinded, 14. místo.

Chris Sadler a jeho track Blinded z debutové desky Spectrum na 14. místě. 4 týdny máme ve Velké Sedmě pražskou indie rockovou kapelu, která se jmenuje Vlasta, natočila desku Dívčí války a operuje tady s trackem Chci jet někam na jich.

Vlasta a song Chci jet někam na jich, na místě 13. Stejně tak 4 týdny jako tahle skladba, tady je i track Easy od Ateny Chlebové, která vydala už svou pátou řadovou desku Atentát, který dokončuje trilogii započatou deskami Lačíba a Od srdce. Hudebně pokračuje v posunu, který byl patrný už na předchozí desce. Na beatech se podíleli tentokrát různí Atenění známí a přátelé. Konkrétně tenhle single Easy produkoval Jan Šimůnek, mix a mastering měl na starosti Rainer. Atena Chlebová, Easy, 12. místo.

bytostí současného světa, ale samozřejmě je tam spousta sebeironie, humoru a také Aténiny ryzí upřímnosti. 11. místo. Lajky. 7 týdnů ve Velké Srbně. Drží se tady krásně kapela, která vydala novou desku. Tak tady jsme naposled. Lukáš Broul, Zdeněk Kravka, Jan Morkus, František Novák a další stále bodují. Muž, který se nerad skloňoval. Lajky, 11. místo.

na místě 11. A dva týdny ve Velké sedmě máme nový track Bones od Josefiny Dusk, skladba, která je v konečném důsledku jakousi reakcí na volání neprozkoumaných předsudků, starověkých pověr a ideologií hnaných mytologií, které ve věku informací jednoduše odmítají utichnout. Josefina Dusk, Bones, 10. místo.

Josefina Dask, Bones, 10. místo. Devítku má tento týden kapela Frankie and the Deadbeats, kapela, která chystá novou desku Sometimes Drunk, Always Fuck It Up, která vyjde v listopadu. Je tady první single s hostujícím Georgem Sesnou, skladba Not Easy to be Found, písnička, která byla od začátku koncipována jako takový westernový příběh o okamžicích na pokraji smrti a hledání vnitřní síly pokračovat dál, i když se zdá, že už není cesty zpět. Frankie and the Deadbeats, Not Easy to be Found, 9. místo.

0: Chcete ještě něco dodat?
1: Ne.
2: Radio 1.
3: Frankie and the Deadbeats, Not Easy to be Found. Deváté místo s hostujícím Georgem Sesnou. A teď tady máme novinku, která postoupila z minulého týdne plzeňskou indie-rockovou čtveřici Cold Meat Party a jejich track The Current, písničku o usmrkaném návratu člověka zpustošeného jeho působením v pozdním showbiznisu do navoněného náručí domova. Cold Meat Party, 8. místo.

0: Dozněli Cold Meat Party a jejich track The Current na pozici 8. A teď už tady máme Hihi Haha holky 3 týdny ve Velké sedmě se svým trackem Český léto, což je takový pocitový a myšlenkový prout pochopitelně o létě a současně jemná nostalgicko-ironická výpověď o tom, jak může na člověka působit teď už bohužel odejdivší prázdninová realita. Jeha holky, Český léto, 7. místo.
1: Hej, já bych hrozně chtěla udělat nějakou letní tepačku, takovou prostě hitovku.
2: Jak, jakou tepačku, Talovi?
1: No třeba nebude mít 10 minut, ale jenom 3 minuty.
2: Počkej, počkej, já neumím dělat písničky po 3 minuty, já dělám písničky na 4 minuty vždycky.
1: No právě, no.
2: A co s tím, jaký problém?
1: Ne, tak prostě léto, Maťo, prosím.
2: Já vám tu nesu na léto a

0: zvedněte dnešní boj. Tohle fakt ne, tohle fakt ne.
1: Tak to byly Hihihaha holky a jejich verze Český léto. A teď je už pozice šestá, kde máme 5 týdnů ve Velké sedmě písničku Wallflower od Brankos Bridge. Jejich aktuální IPčko Geyser Complex.

Dozněli Brancos Bridge a jejich track Wallflower na pozici šesté. A teď už pozice pátá, Yellow Sisters, už tři týdny ve Velké sedmě mají track Máme tu víkend s hostujícím Andrewem.

0: Cítíte ten
1: Radio
0: klid?
1: 1.
2: Dozněli Yellow Sisters. Máme tu víkend s hostujícím Andrewem a můj tradiční jingle hlásil skladbu pamětnickou. Říkal jsem si, že dneska by to chtělo něco nekomplikovaného, možná taky trochu tanečního. Vzpomněl jsem si na svůj oblíbený track Rukáv, písničku z desky Plastová okna od B4 Tomáše Procházky a spol z jeho desky Plastová okna z roku 2019. A kdybyste na B4 aktuálně chtěli vyrazit, koukám, že 16. října zahrají v Kaštanu, taky společně s kapelou Ruce naší Dory a Hmyzákem Palackým. Dnešní skladba pamětnická B4 a jejich

vařit, ať nemusíš nic říkat a v noci bude zářit.

0: mokrý rukáv.
1: Dozněla kapela B4 a jejich hitovka Rukáv z desky. Ceněné desky Plastová okna z roku 2019, to labelu Polí 5. A teď už tady máme pozici čtvrtou a tu stejně jako v minulém týdnu opanovala Květach Magdalena Fendrichová se svou novou deskou a deskou Rozkousaný svět, z níž tady hrajeme skladbu Přesila s hostujícím Danem Kranichem z Pasti.

To byla Květach a Přesila, dostující pastí na pozici čtvrté, a na třetím místě máme novinku, která postoupila z minulého týdne kapelu z Přibyslavy, Beat Architect, a jejich nová deska, ze které si hrajeme skladbu Valčík. Kapela je tady od roku 2015, nejdřív byli dva, DJ, saxofon, zajímali se o drum and bass a taneční hudbu, a nakonec se posouvali trošičku jinam, do jazzu, rocku, hip-hopu, jiných stylů. V roce 2019 kapela v sestavě nějak ustálila až do té současné podoby, opustili hraní se samply a vydali potom své první pičko v roce 2021, kde už je to celá paleta stylů a živý přístup, a nakonec se směřovali až k nové desce, ze které si hrajeme právě skladbu Valčík. Deska Kam patříš? Třetí místo.

Na třetím místě dozněla kapela Beat Architects a jejich track Valčík. A teď tu mám pozvánku na několik koncertů, které máme bezprostředně v následujících dvou týdnech před sebou. Začnu Prahou, nejblíž ve čtvrtek 24.9. zvu na Živé kvety do Malostranské besedy, případně na jiný metro a The Ocelots do kampusu Hybernská, a nebo na Leto s Monikou, Kluk a Martina do přístavu 18600. V pátek 25. září můžete vyrazit na křest akustické desky Posthudby společně s Člověkem krve a taky se solosetem Tomáše Havlena zahrají v Meat Factory. Případně můžete do klubovny zajít na set Joyless as Fuck. V pátek 2.10. zazní koncert Jakuba Koeniga a kapely Hvězdy společně s hostující Bárou Zmekovou Cargo Gallery. V sobotu 3.10. můžete do Doxu na Moniku Načevu, případně do Akráče v rámci série Puls zahraje Viktor Ory, Vlasta a Cosmetic Institute. V Plzni jsem koukal, že z našich Luhů a Hájů tam máme jeden koncert, na který bych rád pozval. Ve čtvrtek 24.9. zahraje Voilà Zachspabu. No a teď už místo druhé, místo, kde je nejvýše postavená novinka z minulého týdne, track, který reaguje na článek ve slovenském magazínu Týždeň, kde se zabývali otázkou, když je válka na Ukrajině, genocida v Gaze a spousta lidí nemá ani na nájem, tak se rozhodli věnovat otázce, jestli se dnešní mládež radikalizuje směrem doleva, zda za to může fakt, že zapomněla na hrůzy komunismu. Tak tímto směrem se vydali Berlin Manson, který single Radikalizáci a mládeže postavili na hutném kytarovém zvuku, a vlastně celá ta deska chystaná by měla znít víc jako kapela. Berlin Manson, Radikalizace mládeže, druhé místo.

Tak to byly na druhém místě. Berlin, Manson, Radikalizace a mládeže z nadcházející desky, která by měla vyjít v říjnu. Jak jste správně určitě slyšeli, o Praze se tam mluví opravdu hodně, nejenom v tomhle tracku, ale vlastně i na celé desce podle frontmana Adama Graguna, vlastně tou změnou to, že Berlin Manson bydlí teď v Praze, celá deska bude výrazně o ní, opakují se tam motivy České metropole, Česka nebo AVU. A teď už pozice první. A tam nám poskočila skladba, která byla minulý týden na třetím místě, písnička Tvoje hvězdy od kapely Foxou z jejich už vydané desky, druhé desky Eva.

0: Velká sedma. Posloucháte Českou hitparádu Rádia 1. Jupi!
1: Dozněla nám kapela Foxou a písnička Tvoje hvězdy tento týden na prvním místě. A já mám teď tu možnost vyhlásit tři výherce dvou vstupenek na koncert Zuzaně Navarové do nebes, který se uskuteční 14. a 15. listopadu v Nové Spirále. A měl jsem štěstí na tyhle tři z vás. Kateřina Sovadinová, Jiří Pšenička a Marta Bílková. Tak doufám, že jsem vám udělal radost a opravdu vyrazíte. A pro ty z vás, kteří budou hlasovat v tomto týdnu pro minimálně 5, maximálně 15 skladeb na webu Rádia 1, pokud se tam žebříček prochroustá, tak to bude možné co nevidět nejpozději kolem 10. dnešní večer od úterý až do pondělní půlnoci bude možné zahlasovat, tak budete mít možnost získat příště vinyl Okamžik od kapely Cirkula Putika, kteří letos slaví 15 let a právě stejnojmenné představení si zvolili jako narozeninový dárek. Ještě než se pustím do rekapitulace, tak musím říct, že mě vlastně velice překvapil ten sešup, kdy Metastavy se skladbou Stačí mi, že jsem tady, která skončila na prvním místě minulého týdne, úplně vypadly. A po 7 týdnech jsme se rozloučili taky se skladbou od Mily Janatkové a Jaroslava Kořána písničkou Rytmus. Opustili nás taky Šimon Holý s trackem Take a Piece of My Heart a Meluzína se skladbou Paprsky a jedna z novinek nepostoupila, a to Mila Medvedovská se skladbou Všade samé slova. A teď už rekapitulace. Novinka první dnes právě v úterý 22. vydaná deska, osmá řadová deska Zrní, pojmenovaná Love You, Love You, a stejnojmenný titulní track je tady jako novinka první.

Novinka druhá, severočeská punková dechovka Merbo Trubky a jejich nové album Nikam. Zahráli jsme si z něj skladbu Nejslova.

Floex, Honza Šikl a Floex Ensemble, skladba Director Number 3, Producer's Cut, novinka třetí,

Doktor Římsa a jeho panel Story z nové desky, která se jmenuje RAL 7023. Novinka čtvrtá.

14. místo Chris Sadler, Blinded. Veterán klubové scény, jeho autorský album Spectrum. Plzeňská kapela Vlasta, Chci jet někam na jich, místo 13.

Frankie and the Deadbeats jsou před vydáním nové desky Sometimes Drunk, Always Fuck It Up a my tady z něj hrajeme single Not Easy to be Found.

Yellow Sisters a máme tu víkend, 5. místo. Stejně jako minule, přesila zostující pastí, Květach, 4. místo.

A tím už Velká sedma s datem 22. září 2026 definitivně končí. Pod mikrofonu se loučí Zdeněk Nojzar. Mějte se fajn.

Velká sedma s Kocápkem, Noizarem či Šabíkem. Každé úterý od 8 večer živě a v sobotu od 9 ráno v repríze. Vaše československá hitparáda.

Přesně v 11 hodin mám příjemný poslech od velkého černoučkého mikrofonu na všech frekvencích Rádia 1 přeje Tomáš Vidra. Což znamená, že tady máme pořad Staré poledne, kdy si pouštíme interprety, na které jste dávno zapomněli nebo které jste ani neznali z let 60. a 70. Někdy věci i starší, někdy samozřejmě i novější, nicméně jedno je jistý. Žádný notoricky omletý kousky to nebudou.

Ještě jednou příjemný poslech pře Tomáš Vidra a začíná pořad Staré poledne. Jako první jsou tady Electric Prunes, album Life in Stockholm z roku 67. Skladba se jmenuje Try Me On For Size.

Tolik kapela Electric Prunes a jejich koncert z roku 1967. Teď už je tady britská formace Groundhogs, kterou vedl kytarista Tony McPhee. Deska Split a skladba s názvem Cherry Red.

Kapela Groundhogs, kterou vedl kytarista Tony McPhee, album Split. Z roku 71 skladba Cherry Red. Teď jsou tady Paper Garden, jejich deska z roku 68 a skladba s názvem I Hide.

Tolik kapela z New Yorku, říkali si Paper Garden, byla jejich jediná deska z roku 68, skladba I Hide. Teď je tady liška z močálů, Swamp Fox, čili Tony Joe White, jeho album Groovy Girl z roku 1970 a skladba s názvem Boom Boom.

Tak tolik Liška z močálů. Swamp Fox, Tony Joe White. Teď už je tady britská kapela Budgie. Album Never Turn Your Back on a Friend. Rok 73. Skladba Rodiče. Ty to mají vždycky těžký.

Britská kapela Budgie, jejich album Never Turn Your Back on a Friend z roku 73. Teď už je tady Peter Kaukonen, skvělý americký kytarista a zpěvák, jeho brácha Jorma byl poměrně slavný, hlavně třeba z kapely Hot Tuna. Peter Kaukonen natočil desku s takovou australskou tématikou, jmenuje se Black Kangaroo. Vyšla v roce 1972 a my si z ní dáme skladbu s názvem Prisoner.

Peter Kaukonen a jeho deska Black Kangaroo z roku 72. Teď už je tady tetička Maruška. Aunt Mary, skvělá kapela, co vydala výborný tři desky, tohle je jich druhá z roku 72, jmenuje se Loaded. A řekl bych, že to je takový, že jsou takový lehce melancholický u Raya Heap. Tady jsou Aunt Mary, album Loaded, rok 72 a skladba s názvem Blowing Tiffany.

Tolik kapela s názvem Aunt Mary. Teď je tady britská partička Fields. Jejich album vyšlo v roce 1971. Má takový smutný kreslený obal, kdy nádherný orel ulovil malinkýho zajíčka. Skladba se jmenuje While the Sun Still Shines.

a jejich deska z roku 81, While the Sun Still Shines. Další britská partička, poměrně neznámá, Brian Davidson's Band. Brian Davidson byl bubeník v kapele Nice, ale tohle je jeho solový projekt a je to parádní věc. Brian Davidson's Band, album Every Which Way z roku 1970 a skladba s názvem Light.

Tolik Brian Davidson's Band a album Every Which Way z roku 1970. Teď je tady taková veselá formace, která si říkala East of Eden. Album se jmenuje Jigga Jig, vyšlo v roce 1971 a my si z něho pustíme skladbu Nymphenburger.

Tak to byla kapela East of Eden, album Jigga Jig z roku 71. Nymphenburger se jmenovala tato komplexní skladba. No a teď už jeden úžasný dámský vokál. Mám tady kapelu Rattles. To byla partička z Hamburku, z Německa a jejich zpěvačka se jmenovala Edna Bejarano, což byla v Izraeli narozená zpěvačka, která s touhle kapelou zpívala. Mám tady album z roku 1970, který se jmenuje Witch, čili čarodějnice. Edna Bejarano je úžasná zpěvačka, její maminka Esther přežila Auschwitz a se svojí dcerou si taky párkrát zaspívala. Tady jsou Rattles a Devils on the Loose.

0: To byla kapela Rattles a jejich zpěvačka Edna. Album se jmenovalo Witch, vyšlo v roce 1970. Teď si dáme, než přijdou další dva skvělý dámský vokály, tak teď jedna romantická píseň od australské kapely Master's Apprentices. Ta deska je z roku 1970, jmenuje se Masterpiece a skladba s názvem How I Love You.
1: There's a loneliness inside me. Since you've gone, I can't go on. Emptiness is all around me. In my eyes, can't disguise. I can't believe you really left me. Gone away, you've gone to stay.

Tolik australská kapela Masters Apprentices, deska z roku 1970, skladba How I Love You. Teď už je tady formace Zephyr, kterou vedl kytarista Tommy Bolin a zpěvačka Candy Givens, deska z roku 69, skladba s názvem Hard Charging Woman.

Tolik kapela Zephyr a s ní skvělý kytarista Tommy Bolin, deska z roku 69, Hard Charging Woman. Teď už je tady partička s názvem Outlaw Blues Band, jejich deska And the People vyšla v roce 68 a je tam skladba Sladkých 16. No, to už se nevrátí. Sweet 16.

Sweet 16, píseň o té nejkrásnější době. Než si dáme jeden dámský vokál, tak si střihneme takovou kratší bluesovčičku. Jimmy Dawkins, album All for Business z roku 71 a skladba s názvem Welfare Blues.

Tak to byl Jimmy Dawkins, jeho deska All for Business z 81, skladba Welfare Blues. No a teď tady mám úplnou novinku. Předevčírem vyšla deska kapely Red Baron Band, jmenuje se Walking Danger. Na obalu jsou jako opravdu krásné nohy. Nevím, čí jsou, ale s jistotou můžu říct, že bubeníka Radka a kytaristy Pavla určitě nebudou teda, jo, ale jinak jsou fakt nádherný. Celý to vyšlo za pomoci vydavatelství Doupě a myslím, že to je hodně podařená, ne-li možná nejlepší deska kapely Red Baron Band, skladba Longing for Love, Red Baron Band.

Tak tolik úplně nová, 2 dny stará deska kapely Red Baron Band a i nejen tuto krásnou klidnou píseň uslyšíte na jejich koncertu, kdy bude křest této desky 10. října v Malostranské besedě. Zajistěte si lístky dopředu, protože je jasný, že tam bude narváno. No a teď trošku se jízda. Mám tady kapelu ze San Francisca Strawberry Window, album z roku 67 a skladba s názvem Strawberry Jam.

Tolik kapela Strawberry Window. Jejich skladba Strawberry Jam z desky z roku 67. No a teď už je tady poslední skladba dnešního starého poledne. Pokud budete chtít si poslechnout dnešní pořad ještě jednou, tak na platformě YouTube v průběhu odpoledne pod heslem Staré poledne se tam objeví. No a pokud si chcete poslechnout něco o zajímavých deskách, tak taky platforma YouTube, buď Music 69 nebo 1000 alb na pustý ostrov, kde spolu s kytaristou Pavlem Kováčem vyprávíme o deskách. Kapela Decades, jejich skladba z roku 66 a velmi romantická píseň s názvem I'm Loving You. Loučí se Tomáš Vidra a těším se na slyšenou zase příští sobotu. Mějte se fajn. I'm Loving You.

0: Reklama Rádia 1.
1: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. A nyní přidáváme více než 130 produktů na praní a úklid pro ještě větší úsporu. Například jelen prací gel 60 dávek za novou běžnou cenu 199,90. Nebo tvoje Lidl značka V5WC tablety 4 kusy za novou běžnou cenu 29,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Chyběl jsem vám. Vítejte v té nejopravdovější hře na život a na smrt. Ve hře, kde mají pravda a lež sice stejnou váhu, ale úplně jinou cenu. A kde jediný spojenec, který vás nepodrazí, je ten, co leží na Krchově. Kdo bude letos největší solista? Kdo dokáže všechny oklamat anebo chladnokrevně pohřbít? Zrádci se vrací s premiérovou řadou. Ve středu na Prima Plus a v neděli ve 20.15 na Primě.
3: Haló, už máte svou Kaufland Card Extra v mobilu? Protože já jo, a tohle vás bude bavit.
4: Vážně? A co umí?
3: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
4: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland Card Extra. Více na kaufland.extra.cz. Kaufland.
5: Akční týdny plné Elektra v Planeo jsou tady. Ušetřete až 35%. A k tomu si užijte bleskové doručení do druhého dne. Planeo.
6: Tankuj a nakupuj v Makro. Od 25. do 28. září natankujte alespoň 30 litrů pohonných hmot a získejte jako registrovaný zákazník slevu 200 korun na nákup v Makro. Natankovat můžete i bez Makro karty. Vaše Makro.
7: Hledáte stabilní práci s férovou mzdou? V Lidlu právě nabíráme nové kolegy a kolegyně do skladu i prodejen po celé České republice. Čekají na vás skvělé benefity, včetně 30 dnů dovolené. Vyberte si pozici na kariera.lidl.cz. Tým Lidl. To se vyplatí.
8: Reklama na Radio 1.

Posloucháte rádio, jedna ze studia vás zdraví Julie Jurčuk. Zase se slyšíme po dvou týdnech, mám dnes dnešek připraveno hodně písniček, takže musíme tohle všechno stihnout. Dneska to bude trošičku akčnější v porovnání s tím, co jsem pouštěla dva týdny zpátky, ale samozřejmě nějaké smutné, lirické, sentimentální písničky budou, protože bez nich si nepředstavuju svůj život ani vysílání, ale rozjedeme to i trošičku akčnější. A tím nemyslím, že to bude nějaký taneční nebo veselý, ale spíš takové trošičku tvrdší písničky, jako třeba takhle na úrovni ty písničky, které teďka dohrály, je to Maruča písnička Trenches, z jejich, jedna z nejoblíbenějších kapel mojich, z jejich jediné desky, která vyšla loni, konečně to byla jejich první deska, protože předtím vydávali EPčka a to bylo úplně nadherné a loni právě vydali první desku, která se jmenuje Paint to Power. A teď dáme trošičku klidnější písničku od Kevin McCune, Chalk 2, nebo tu.

Dohrala nám na rádiu jedna písnička Power Lines od London-based umělkyni Bida Dubi. To je přesně to, co jsem minule nemohla přečíst, protože jsme poslouchali ještě, když byl nějaký single venku a minulý, teda dva týdny zpátky jsme poslouchali single, minulý týden vyšla deska. Deska se jmenuje Pylon, docela zajímavá věc. A právě minulý týden jsem byla, když myslím, že to vycházelo akorát, jsem byla v tom v Rough Trade obchodě v Berlíně a oni to tam pustili. Já jsem si říkala, no a my už to vlastně na rádiu jedno poslouchali, takže jsme hodně hip. Tahle písnička Power Lines, tam má na featu, možná jste poznali podle hlasu, Brandon Yates z Turnstile. Nejvíc andělský hlas v hardcore, krásná písnička. A teď máme další novinku, vlastně to už vyšlo před dvěma týdny a to jsem si nestihla poslechnout, od Eliase Ronenfelta a taky danského umělce Afskum. Předpokládám, že to by mohlo se číst nějak takhle. Písnička se jmenuje Legionnaire, protože co, jako, asi to nebude moje oblíbená písnička Eliasa, ale zároveň něco na tom je a hlavně je to v danštině, což jako je super, protože on furt zpívá anglicky, jenom na začátku Ice Age měli nějaké písničky v danštině a jako vždycky mě to baví v tom, jako v jejich rodilém jazyku. Takže jako nejsem si úplně jistý, jako ten Elias taky má docela specifické vokály, ale ty zrovna mám hrozně ráda, ale ten Afskum, to nejsem si jistý, že jsem faninka těch vokálů. A taky, co mi přišlo vtipně, já nevím proč, tohle jako docela iracionální, ale pro mě, já nevím, mi to zní jako ta eurovizová písni, ne, protože Eurovision, jo. Eurovizová písnička, nevím proč, taková hodně evropská možná, tak nevím, možná něco mi o tom řeknete, co si o tom myslíte.

Dneska po dlouhé, myslím, že docela dlouhé době mám připraveno něco i elektronického. Takže teďka dohrála Bapary s písničkou Bruises. Právě předevčírem jsem ji viděla na Lunch Meet festivalu. Úplně jeden z mých nejoblíbenějších festivalů v celém světě asi. Už tam jsem 10. ročník a prostě jako vždycky je to nádherný, je to krásný, je to profesionální, je to hodně i experimentální a ty nový média, umění, krásný všechno. Takže pokud třeba na zítra už je to tedy vyprodáno, ale myslím, že na dnešek možná tam ještě zbývají nějaké lístky, takže kdybyste chtěli přijít, určitě přijďte. Dneska bude taky velmi zajímavý playlist, teda line-up. Včera to bylo taky mega zajímavý, ale líbilo se mi band Nexus, kde byli takový dva typci, že oni vlastně udělali duo, to byl mega skvělý, ale samozřejmě, když jsem přišla domů hodně pozdě večer, tak už jsem to nestahovala třeba příště. A proto vlastně jsem dneska taková trochu pomalejší, že mi trošičku trvá, když si snažím se vzpomínat na slova, protože já potřebuji v noci spát, ale samozřejmě Lunch Meet nejde vynechat. Každopádně dále máme zase novinku od, myslím, že je to furt novinka. Jo, vyšlo to teďka nedávno, 4. září, duo, jmenuje se to Cyst a je tam britský producent Eagle Ghost a taky britská producentka, která se jmenuje Daisy a vydali desku, která tam jsou jenom takové, jakoby to není název v podstatě, takže pak možná, když to vyhledáte, to najdete, protože je to jejich jediná deska, jmenuje se to Cyst. Písnička Ecto jsem vybrala a pak vlastně, ještě já jsem si říkala, že dneska budu mluvit míň, protože jsem pomalejší, ale samozřejmě ke každé písničce musím něco říct, ne samozřejmě ke každé. Tak jdeme na to.

Dohral nám ukrajinský kývský producent John Object, kterého bych někdy hrozně chtěla vidět na Lunchmeetu. Podle mě by to bylo bylo nejlepší věc ever, ale ten momentálně slouží v ukrajinské armádě a brání naši země proti ruským okupantům. A já vím, že tohle jakoby je vlastně náročný pro mě a vím, že jakoby nikdo tohle nechce poslouchat, ale momentálně ta situace je tolik vyhrocená, jak asi nikdy za tuhle dobu, za těchto 5 let ještě nebyla. Rusové bombardují každý den, nejenom v noci, prostě od večera do rána, od rána do večera, rakety, drony, prostě dělají různý vylepšení těch obrovských dronů a ty jsou teďka už hrozně rychlí a otevřeně říkají o tom a tohle právě dělají, že oni cíli na sklady s jídlem, s medicínou a tohle jakoby vím, prostě znám lidi z té farmaceutického biznesu v Kyjevě a reálně bombardují sklady s lékami a s léky. Taky zaútočili tento týden na vysokou školu, na univerzitu v Kyjevě, na školy, na kostely, na malé biznesy, na supermarkety, rozbombardovali supermarket v Kyjevě a tohle prostě už se to nedá zvládnout. Já prostě každý den, jakože já si nemůžu samozřejmě stěžovat, protože jsem tady, ale jakoby z mých pocitů to je takové, že já prostě bojím se, že někdo z mých příbuzných nebo kamarádů mi zavolá a že prostě řekne mi, že třeba už někdo, že někoho to zasáhlo, nebo tak, to je prostě věc, kterou žiju a to je druhá věc, kromě léčmítu, která mě nenechá v noci spát, takže prosím, na to taky nezapomínejte a vždycky jakoby berte to prostě kdybyste, já nevím, volili něco nebo nějakou stranu politice, tak aby to prostě, abyste to brali v potaz a to, že teoreticky se to může rozšířit, takže Ukrajina by na tom nebyla sama, ale prostě ta podpora je mega důležitá, takže mluvte prosím se svými kamarády a rodinou o tom, aby lidi na tohle nezapomínali. Samozřejmě nejlepší jsou nějaké příspěvky na armádu, i když vlastně ta armáda už je dost vybavená. Ale vždycky třeba chybí auta a drony, protože tyhle věci se zničí hodně, hodně rychle. No a písnička dále. Mám zase azijská, něco úplně jiného. Je to jižněkorejský rapper Kim Ksimja. Myslím, že nějak takhle se čte. Takovej zase tvrdší abstrakt hip-hop, trošku experimental a trošku elektronický. Vydal desku teďka na začátku měsíce, která se jmenuje Dogma. Takže docela cool. My všichni víme o tom, co je K-pop, ale co je K-hip-hop, teďka se dozvíme.

0: jedno.
1: Tankuj a nakupuj v Makro. Od 25. do 28. září natankujte alespoň 30 litrů pohonných hmot a získejte jako registrovaný zákazník slevu 200 korun na nákup v Makro. Natankovat můžete i bez makrokarty. Vaše Makro.
2: Chyběl jsem vám. Vítejte v té nejopravdovější hře na život a na smrt. Ve hře, kde mají pravda a lež sice stejnou váhu, ale úplně jinou cenu. A kde jediný spojenec, který vás nepodrazí, je ten, co leží na Krchově. Kdo bude letos největší solista? Kdo dokáže všechny oklamat anebo chladnokrevně pohřbit? Zrádci se vrací s premiérovou řadou. Ve středu na Prima Plus a v neděli ve 20.15 na Primě.
3: Hledáte stabilní práci s férovou mzdou? V Lidlu právě nabíráme nové kolegy a kolegyně do skladů i prodejen po celé České republice. Čekají na vás skvělé benefity, včetně 30 dnů dovolené. Vyberte si pozici na kariera.lidl.cz. Tým Lidl, to se vyplatí.
4: Beatle Khan. Filmová přehlídka z Berlína, Benátek a Khan je zpět. 13. ročník přinese oceňovaný thriller Minotaur režiséra Andreje Zvjaginceva, hypnotickou noir odiseu Nikolase Windinga Refna, její soukromé

0: peklo nebo romantickou tragikomedii Žádní dobří muži režisérky Šabanu Sadát. Filmová přehlídka B2Khan od 7. do 14. října v kinech po celé republice. Více informací najdete na b2can.cz.
1: Být bydlet, obyvatel, byt, příbytek, nábytek, dobytek, dům, vila, činžák, panelák, srub. Co se skrývá i neskrývá mezi čtyřmi stěnami? 16. ročník festivalu Den architektury se koná od 1. do 7. října a nabídne přes 400 akcí v Česku a na Slovensku. Program na denarchitektury.cz.
2: Tankuj a nakupuj v Makro. Od 25. do 28. září natankujte alespoň 30 litrů pohonných hmot a získejte jako registrovaný zákazník slevu 200 korun na nákup v Makro. Natankovat můžete i bez makrokarty. Vaše Makro.
1: Byt či nebyt, to je, oč nám běží. Byt nebo nebyt. Otázka, kterou si klade 15. ročník Mezinárodního festivalu Film a architektura. Téma bydlení jako zásadní součást života. Filmy o architektuře a designu od 30. září do 5. října v Praze, Brně a dalších městech. Více na filmarchitektura.cz.
3: Hledáte stabilní práci s férovou mzdou? V Lidlu právě nabíráme nové kolegy a kolegyně do skladů i prodejen po celé České republice. Čekají na vás skvělé benefity, včetně 30 dnů dovolené. Vyberte si pozici na kariera.lidl.cz. Tým Lidl, to se vyplatí.
4: Elektroničtí pionýři se vracejí zpět do Prahy. Nová intenzivní show, drtivý zvuk, nekompromisní energie. The Prodigy. 23. listopadu O2 Arena Praha. Nový materiál, staré dobré hity. 35 let The Prodigy. Vstupenky na www.lifenation.cz.
5: Saď se, že zítra budu mít doma delfína.
6: Jasně, a já budu britská královna.
5: Tak pozor, nový superhybrid BYD Dolphin GDMI stojí na operativní leasing u Arvalu jen 6990 korun bez DPH měsíčně.
6: Počkej, to je ten superhybrid s dojezdem přes 1000 kilometrů.
5: Přesně ten, až 1040 kilometrů.
6: Aha, no tak tenhle delfín mě bude vozit do práce.
5: No počkej.
7: Více o nabídce na byd.com.
8: Reklama na Radio 1.
9: Ah.

Dohrala na mne rádio jedna písnička Call It What You Want od londýnské kapely Fat Dog, kteří chystají desku třeba už za týden, asi za týden už by měla být venku. Zatím máme ještě jenom single, takže to byl poslední single před vlastně releasem celé desky. A dále máme další novinku od Gila Band At The Gallop. Deska vyšla včera, takže ještě jsem stihla trošičku si toho poslechnout. A jako je to pořádný industrial rock, jako hodně pořádný industrial rock. A vyšlo to na Rough Trade a říkala jsem si, že možná je trošičku tvrdý na Rough Trade, ale asi dělají i takovýhle věci tím pádem. A kapela je irská. Nevím, co v tom Irsku mají za vzduch, že prostě mají tak rozmanitou a zajímavou hudbu. Možná to ani, no, já jsem taky byla v Irsku a dýchala jsem s tím vzduchem a nic mi to neudělalo, žádnou hudebnici talentovanou, takže asi to nebude vzduchem, ale dáme industrial rock.

Hitparáda Rádia 1. I tento týden pro vás máme připraveno 5 novinek v Hitparádě Rádia 1. Novinkou první je skladba Ice Pick Kalamazoo od australského projektu Liars. Ti se chystají vydat své už 11. album v březnu příštího roku.

0: Dáváme si také novou nahrávku kapely The War on Drugs. Ta se jmenuje Who's That? Berlínské elektronické duo Mode Selector patří k našim oblíbeným. Hrajeme si nový single Aorta. Příští rok vyjde jejich nové album. My se na Mode Selector můžeme také těšit živě 3. března v Praze. A pro velký úspěch je tady také další ukázka z aktuálního alba od Arab Strap. Fighting for you. Tři šťastní výherci tentokrát obdrží lístky na koncert anglického hudebníka Finka. Ten zahraje 5. října v Meet Factory.
1: Hitparáda Rádia 1 s Jiřím Žákem. Naše rodinné zlato.

Dohrála na rádiu jedna písnička I used to ride in limousines od londýnské kapely Happy Meal LTD. Rozhodla jsem se udělat takovej trošku deep dive into London windmill scene. Tohle vlastně byla novinka, oni taky chystají desku, takže tohle byla poslední single, který vyšel a v říjnu by měla být deska, ale máme taky takovou novější věc od kapely Kask, taky windmill scene, art rock post-punk klasicky a taky vydali EPčko a je to první EPčko, co mají, takže a ještě v srpnu. Takže taky něco novýho. A pak zase nic novýho, ale Windmill Scene, Dame Squid, Mary in the Junkyard a My New Band Believe, kteří myslím, že budou brzy hrát v Praze.

0: Rádia 1.
1: Chyběl jsem vám. Vítejte v té nejopravdovější hře na život a na smrt. Ve hře, kde mají pravda a lež sice stejnou váhu, ale úplně jinou cenu. A kde jediný spojenec, který vás nepodrazí, je ten, co leží na krchově. Kdo bude letos největší solista? Kdo dokáže všechny oklamat anebo chladnokrevně pohřbít? Zrádci se vrací s premiérovou řadou. Ve středu na Prima Plus a v neděli ve 20.15 na Primě.
2: Komedie i ožehavá témata. Autorské inscenace i klasika v novém kabátě. Audiovizuální magie. Jsme nepřehlédnutelné pražské divadlo o dvou scénách, které vypráví příběhy o každém z nás a nabízí mimořádné herecké výkony. Poctivá palmovka. www.podpalmovkou.cz

0: Prague Art Week 26. Mezinárodní festival vizuálního umění od 24. do 27. září. Zdarma na více než 40 místech po celé Praze. Celý program najdete na www.prageartweek.cz.
1: Tankuj a nakupuj v Makro. Od 25. do 28. září natankujte alespoň 30 litrů pohonných hmot a získejte jako registrovaný zákazník slevu 200 korun na nákup v Makro. Natankovat můžete i bez makrokarty. Vaše Makro.
2: Hledáte stabilní práci s férovou mzdou? V Lidlu právě nabíráme nové kolegy a kolegyně do skladu i prodejen po celé České republice. Čekají na vás skvělé benefity, včetně 30 dnů dovolené. Vyberte si pozici na kariera.lidl.cz. Tým Lidl. To se vyplatí.
3: Design není jenom o tom, jak věci vypadají, je i o tom, jak fungují. Dělejte věci tak, aby šly. Myšlenky legendárního designéra ožívají na výstavě Václav Král automobilového designu. Originální kresby, návrhy a modely Václava Krále a jeho syna Jiřího od 18. září v Roztokách. Středočeské muzeum CZ.
1: Tankuj a nakupuj v Makro. Od 25. do 28. září natankujte alespoň 30 litrů pohonných hmot a získejte jako registrovaný zákazník slevu 200 korun na nákup v Makro. Natankovat můžete i bez makrokarty. Vaše Makro.
4: Reklama na Radio 1.

0: Tři vylosovaní hlasující od nás tentokrát dostanou vinyl alba Okamžik od kapely Circula Putica. Tento kolektiv letos slaví 15 let a právě stejnojmenné představení si zvolil jako narozeninový dárek.
1: Velká sedma na Rádiu 1. Vaše československá hitparáda.

Posloucháte Rádio 1 a já jsem tady potichu, protože nestihnem poslechnout všechny písničky, které jsem připravila na dnešek. Každopádně teďka nám dohrála americká slowcore kapela Helms, deska McCarthy z roku 2002. Dále máme písničku od King Hanna, The Moves That I Get In, z desky I'm Not Sorry, I Was Just Being Me z roku 2022. A pak máme ještě amerického hudebníka indie folk Jeff Hanson, You Are The Reason, z alba Sun, které vyšlo v roce 2003. A jdeme na to.

Dohrála nám na rádiu jedna písnička For Cutting the Grass od americké kapely Goon. A teď máme dvě písničky, které jsou pro dnešní vysílání moje nejoblíbenější finds. Jsem z toho mega nadšená. Hlavně z té první věci, jmenuje se to Search Results. A hádejte, odkud to je, to z Dublina. Je to z Irska samozřejmě, ale nikdy jsem to předtím neslyšela. Mají dvě desky, jedna vyšla v roce 23, druhá v roce 25. Je to zase takovej post-punk revival. Ježiš, to je tak dobré, já fakt nevím, jako z čeho prostě se dělají ty Irové. A další věc je taky taková pro mě nový find z roku 2021, kapela, která se jmenuje Rattletooth, teda v 21 měli jedinou desku, která se jmenuje Rabbit Rabbit or Wait Squirrel, a je to takovej art punk, taky docela cool, a já si myslím, že právě tohle písničkou končíme, nějaký tvrdší písničky už dneska nebudou, budou zase takové melancholické pohodičky.

0: jedna.
1: Platit méně, to je pocit vítězství. Super výhodné. Madeta jeho české máslo za 34,90 a vepřová kýta bez kosti kilo za 59,90 do 29. září ve vybraných super a hypermarketech. Tesco, počítejte s námi.
2: Znáš ten pocit, když přijdeš domů a konečně se převlékneš do něčeho pohodlného?
3: Ne, vůbec nevím, o čem mluvíš.
2: Vážně?
3: Já mám Lelosy na sobě celý den.
4: Lelosy, too comfortable to take off.
5: Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například vodňanská kachní prsa nebo čtvrtka sous vide za 149,90. Flora margarín kilo za 89,90. A Maggi, dobrý hostinec, Amore Mio nebo Magic Asia za 29,90. Až do 29. září. Kaufland.
6: Je naděje stav mysli nebo světa? Kde ji hledat v dnešní nejisté době? A jak souvisí naděje s odolností? Přijďte hledat odpovědi na FALL. Festival umění, literatury a vzdělávání. Od 1. do 4. října v Centru současného umění DOX. DOXFALL.cz.
7: KFC ti zase nabízí víc.
8: MacBooky Neo.
7: iPhone 17.
8: Laserové projektory.
7: Sluchátka Apple Beats.
8: A stovky dalších cen.
7: Kup si teď KFC s Pepsi a hraj o skvělé ceny.
8: Registruj účtenku a získej slevový kupon.
7: Podmínky na vyhrajskfc.cz.
9: Reklama na Radio 1.

posloucháte Rádio 1. Teďka jsme se dostali na mou oblíbenou část vysílání. Kulturní servis dneska je 26. září. A

veřejném prostoru v Brně. Dále máme filmy Edison Film Hub dneska v 19.00, kdyby se holuby proměnili ve zlato a 21.30 v srdci divočiny. Kino Pilotu dneska 18.30 Tichá přítelkyně a 21.00 Sex a smrt v kempu Miasma. V kino 35 dneska v 17.15 Tony a v 19.30 Odyssea a v kino Tlapáčov dneska v 18.00 v srdci divočiny a v 20.00 Samuraj a vězeň. Dále máme galerie Campus Hybernské dneska v 17.00 Prague Art Week, komentována prohlídka výstavy Třetí krajina s Vladimírem Houtkem. Galerie Uhelný mlyn vystává jako kreslit do písku, studio Prona v Lounech k nové epoše Zdeněk Pešánek a dědictví světa. Atrium Božislávka vystává umělců Alessandry Svátek a Matěje Hrubka. Jmenuje se to Láska. Muzeum Montanelli vystává Já, Bedřich Dlouhý. Galerie Středočeského kraje vystává Milana Kajse. Upravit, resetovat, zobrazit více. Národní galerie Praha, Veletržní palác, Edith a Egon. Galerie moderního umění v Roudnici nad Labem vystává od vlny k tichu, od zvuku k hlubině. Dox tam vystává Radka Bodzevič a jmenuje se to Faust. The Chemistry Gallery, rozrušená hladina. Galerie C12 tam vystává Michal Štochl, Head and Shoulders. Galerie hlavního města Prahy Zámek Troje, Labyrint, krajina vnitřního bloudění, Středočeské muzeum Rostoka v Prahy, Trnkova zahrada 2, Rock Cafe, Vlado Majen, Kunsthalle Praha, Memory of Touch 1, sbírka Kunsthalle Praha v dialogu, Moravská galerie v Brně, tam je výstava Lukáš Macháček a jmenuje se to Hanácka. Umělecko-průmyslové muzeum v Praze Vita Aeternis vystává o restaurování. A v galerii Meat Factory má vystavu Cezary Poňatovský, jmenuje se to Deep House. Epo 1 v Trutnově, Pavel Holeček, Neokosmos, Novoměstská rádnice, příběhy 2026, galerie Benedikta Rejta v Lounech, František Kincel, jmenuje se to Trommel, Karpuchina Gallery, Bystrik Kulčo a Margarita Ivy mají výstavu You Can't Return, You Are Here. Pragovka Gallery Radka Častková a Magdalena Šimurdová mají výstavu, která se jmenuje Murmuring Matter. A European Arts mají výstavu Sara Konečná a Tereza Štětinová, jmenuje se to Zrání. Chvalský zámek, cesta kolem světa za 80 dní, Kaštance na Unijazzu, Jitka Hilská, Trocha poezie, Pražský hrad, Vladislavský sál, české korunováční klenoty, sektor 9 na Smíchovské náplavce, Laura Delago, Umbrales, Trafo Gallery, Siegfried Herz, Velké poledne.

Sam Gittis and Friends. Čas doku dneska v 19.00 Anna Silvera a Said Silbak. Festival Věčná naděje. 20

10 a Denoy. V Lubovně Pováleš 19.30, Warm Exit, Klub 007 Stráhov, dneska 19.00, The Backstreet Abortions, tohle zní dost zajímavé. Pak Země Žluč a Wounded Knee. Ve Fuchsu dneska Roll Deep, J Beats a DJ Alias a další. V Groove Baru dneska 21.30, Groovism Night a Palace Acropolis dneska v 19.30 Big Battle, D-Tray a Soulsane. V Rock Café dneska v 19.00 Znouzecnost a Medvěd 009 a Leto Mimo. Pak máme divadla dneska v Jace 78 19.30 Start a Studio Rubin 19.30 Freckenbock Live a v divadle v Celetně dneska zase v 19.30 Napoleon a v Švandovo divadlo 19.00 Klec Blázno. Pokud teda nic z toho vás nezaujalo, tak určitě zůstaňte tady s námi na Rádiu 1. Budu do 5, takže zbývají pouze 40 minut, pak po 17.00 bude pořád nová hudba na Rádiu 1, v 20.00 Cluster a v 22.00 The Workout. A jdeme zpátky na hudbu, dáme si kapelu Denise.

0: proč to dneska?
1: Čekaj, takhle, no, to je pravda.
2: Ježiš, židle, dementní.
0: To jsou problém, ty židle.

Posloucháte Rádio 1 a já se jmenuji Julia Jurčuk a už pomalu budu se s váma loučit, protože už došel čas, ale určitě tady zůstaňte na novou hudbu na Rádiu 1, co bude teďka od 5. Mega skvělý single, už jsem si to tady prohlídla, takže mega super. Teďka nám dohrála kapela True Green, předtím byla kapela Charlie, kterou prostě těch kapel Charlie je tolik, že je to prostě těžko dohledatelný, přitom, že je to dost malá kapela, ale pokud by vás to zajímalo, tak já jsem hrála písničku Looking for Something z EPčka Keep It Close Looking for Something z roku 2019, pokud byste tohle hledali. Pak máme vlastně zbývá ještě tři písničky The Big Net Bird, Fog Lake Dinosaur a na závěr dáme Cold Meat Party s písničkou The Current. Doufám, že vám se to dneska líbilo. Doufám, že máte fajn den a užijte si ještě sluníčko, protože podle předpovědi počasí příští týden by mělo ještě být baby léto, takže to budou asi poslední teplé dny v tomhle roce, takže si to určitě užijte a přeji vám hezký konec víkendu, anebo přijďte dneska na lunch meet, tak se tam můžeme potkat a uslyšíme se zase za 2 týdny.

0: Plný výhod vám přináší nová Kaufland Card Extra v mobilu.
1: Se značkou Lind jsme si pro vás připravili Lindor pralinky 200 gramů s Kaufland Card Extra za 119,90 až do 29. září. Kaufland.
2: Akční týdny plné elektra v Planeo jsou tady. Ušetřete až 35%. Jednoduše zarezervujte online a do 15 minut vyzvedněte na prodejně. Planeo.
3: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Kuře bez drobů a 2/4 kilo za 59,90. A jablka červená kilo s apkou pouze za 14,90. Albert. Dle srovnání k 16.9.
4: Platit méně, to je pocit vítězství. Super výhodné. Madeta jeho české máslo za 34,90 a vepřová kýta bez kosti kilo za 59,90 do 29. září ve vybraných super a hypermarketech. Tesco, počítejte s námi.
0: Tankuj a nakupuj v Makro. Od 25. do 28. září natankujte alespoň 30 litrů pohonných hmot a získejte jako registrovaný zákazník slevu 200 korun na nákup v Makro. Natankovat můžete i bez Makro karty. Vaše Makro.
5: Chyběl jsem vám. Vítejte v té nejopravdovější hře na život a na smrt. Ve hře, kde mají pravda a lež sice stejnou váhu, ale úplně jinou cenu. A kde jediný spojenec, který vás nepodrazí, je ten, co leží na krchově. Kdo bude letos největší solista? Kdo dokáže všechny oklamat anebo chladnokrevně pohřbít? Zrádci se vrací s premiérovou řadou. Ve středu na Prima Plus a v neděli ve 20.15 na Primě.
6: Reklama na Radio 1.

0: Pozor, pozor, alarm.
1: Pozor, pozor, alarm.
0: Alarm, pozor.
1: Alarm, alarm, pozor.
0: Pozor. Právě začíná pořad Nová hudba na Rádiu 1.
2: Následující 3 hodiny vám budeme servírovat velmi čerstvé hudební novinky, které pro vás pečlivě vybral kolektiv Rádia 1.
0: Dobrou chuť. Samostatný singly a skladby z právě vydaných čerstvých desek byly za posledních 14 dní demokratickou metodou navrhovány naším více než 100-hlavým kolektivem DJs.
3: 100 lidí, 100 chutí.
0: A z téhle bezedný studnice následně vzešel výběr, který vám nyní představíme.
2: Bez řečí, žánrových omezení a abecedně.
0: Perto tam, Hans!

0: Ještěd je technicistní 100 metrů vysoká stavba tyčící se nad městem Liberec. Tímto rotačním hyperboloidem si architekt Karel Hubáček označil na mapě další místo, kde vysílá Rádio 1.
1: Hurá!
2: Liberec 98,7 FM.
3: A také celoplošně v síti DAB+ a na podcastech.

Es una satana.

Když padá DAB plus na zem, tak je jasný, že padá nahoru tou celoplošnou namazanou stranou, namazanou jako rádiem jedna. A to je na tom to zajímavý. Grangemouth is a target, son, it all kicks off, we're fucking done, turn them face the blast, and hope you don't survive.

0: Reklama Rádia 1.
1: Platit méně, to je pocit vítězství. Super výhodné. Nyní banány kilo za 19,90 a Madeta jeho české trvanlivé mléko polotučné litr za 8,90 do 29. září ve všech super a hypermarketech. Tesco, počítejte s námi.
2: Soutěžte s vaší Kaufland Card Extra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
3: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.
4: Tankuj a nakupuj v Makro. Od 25. do 28. září natankujte alespoň 30 litrů pohonných hmot a získejte jako registrovaný zákazník slevu 200 korun na nákup v Makro. Natankovat můžete i bez makrokarty. Vaše Makro.
5: Hledáte stabilní práci s férovou mzdou? V Lidlu právě nabíráme nové kolegy a kolegyně do skladů i prodejen po celé České republice. Čekají na vás skvělé benefity, včetně 30 dnů dovolené. Vyberte si pozici na kariera.lidl.cz. Tým Lidl, to se vyplatí.
6: Chyběl jsem vám. Vítejte v té nejopravdovější hře na život a na smrt. Ve hře, kde mají pravda a lež sice stejnou váhu, ale úplně jinou cenu. A kde jediný spojenec, který vás nepodrazí, je ten, co leží na Krchově. Kdo bude letos největší solista? Kdo dokáže všechny oklamat anebo chladnokrevně pohřbít? Zrádci se vrací s premiérovou řadou. Ve středu na Prima Plus a v neděli ve 20.15 na Primě.
2: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Například Tatra, Piknik, Pikao nebo Jesenka za 17,90. Goldfish, krekry, různé druhy 80 gramů za 14,90. A Nescafé, instantní káva.

0: 50. Až do 29. září. Kaufland.
1: Reklama na Radio 1.
2: Právě posloucháte pořád Nová hudba na Rádiu 1.
3: Na Rádiu 1.
2: Na Rádiu 1.
3: Na Rádiu 1.

0: Tři vylosovaní hlasující od nás tentokrát dostanou vinyl alba Okamžik od kapely Circula Putica. Tento kolektiv letos slaví 15 let a právě stejnojmenné představení si zvolil jako narozeninový dárek.
1: Velká sedma na Rádiu 1. Vaše československá hitparáda.

0: Rádia 1.
1: Design není jenom o tom, jak věci vypadají, je i o tom, jak fungují. Dělejte věci tak, aby šly. Myšlenky legendárního designéra ožívají na výstavě Václav Král automobilového designu. Originální kresby, návrhy a modely Václava Krále a jeho syna Jiřího od 18. září v Roztokách. Středočeské muzeum CZ.
2: Komedie i ožehavá témata. Autorské inscenace i klasika v novém kabátě. Audiovizuální magie. Jsme nepřehlédnutelné pražské divadlo o dvou scénách, které vypráví příběhy o každém z nás a nabízí mimořádné herecké výkony. Poctivá palmovka. www.podpalmovkou.cz.
3: Znáš ten pocit, když přijdeš domů a konečně se převlékneš do něčeho pohodlného?

0: vůbec nevím, o čem mluvíš.
1: Vážně?
0: Já mám Lelosy na sobě celý den.
1: Lelosy. Too comfortable to take off.
2: Beetle Khan. Filmová přehlídka z Berlína, Benátek a Khan je zpět. 13. ročník přinese oceňovaný thriller Minotaur režiséra Andreje Zvjaginceva, hypnotickou noir odiseu Nikolase Windinga Refna Její soukromé peklo nebo romantickou tragikomedii Žádní dobří muži režisérky Šabanu Sadát. Filmová přehlídka Beetle Khan od 7. do 14. října v kinech po celé republice. Více informací najdete na b2can.cz.
3: Prague Art Week 26. Mezinárodní festival vizuálního umění od 24. do 27. září. Zdarma na více než 40 místech po celé Praze. Celý program najdete na www.prageartweek.cz.
4: Byt či nebyt, to je oč nám běží. Byt nebo nebyt. Otázka, kterou si klade 15. ročník Mezinárodního festivalu Film a architektura. Téma bydlení jako zásadní součást života. Filmy o architektuře a designu od 30. září do 5. října v Praze, Brně a dalších městech. Více na filmarchitektura.cz.
5: Reklama na Radio 1.
6: Právě posloucháte pořad Nová hudba na Radio 1.
7: Na rádiu 1.
6: Na rádiu, na rádiu, na rádiu 1.
7: Na rádiu 1.

0: Tak, hodinku jsem v Plzni, to dám. To vydržím. To je chvilka. Chvilka ticha neuškodí. A pak si konečně budu moct naladit zase pořádný rádio.
1: Jano, neboj. Už jsou tu 20. léta a cestou do Plzně nás naladíš digitálně, třeba v síti DAB+.
2: Rádio 1. Ej, ej,

Hitparáda Rádia 1. I tento týden pro vás máme připraveno 5 novinek v Hitparádě Rádia 1. Novinkou první je skladba Ice Pick Kalamazoo od australského projektu Liars. Ti se chystají vydat své už 11. album v březnu příštího roku.

No a v Austrálii zůstaneme i s další novinkou. Zambijsko-australská rapperka a zpěvačka Sampa the Great je tady s novým singlem Simon Says. Její album New Zamrock vyjde.

0: Dáváme si také novou nahrávku kapely The War on Drugs. Ta se jmenuje Who's That? Berlínské elektronické duo Mode Selector patří k našim oblíbeným. Hrajeme si nový single Aorta. Příští rok vyjde jejich nové album. My se na Mode Selector můžeme také těšit živě 3. března v Praze. A pro velký úspěch je tady také další ukázka z aktuálního alba od Arab Strap. Fighting for you. Tři šťastní výherci tentokrát obdrží lístky na koncert anglického hudebníka Finka. Ten zahraje 5. října v Meet Factory.
1: Hitparáda Rádia 1 s Jiřím Žákem. Naše rodinné zlato.

0: obyvatel, byt, příbytek, nábytek, dobytek, dům, vila, činžák, panelák, srub. Co se skrývá i neskrývá mezi čtyřmi stěnami? 16. ročník festivalu Den architektury se koná od 1. do 7. října a nabídne přes 400 akcí v Česku a na Slovensku. Program na denarchitektury.cz.
1: Znáš ten pocit, když přijdeš domů a konečně se převlékneš do něčeho pohodlného?
2: Ne, vůbec nevím, o čem mluvíš.
1: Vážně?
2: Já mám Lelosy na sobě celý den.
3: Lelosy, too comfortable to take off.
4: Klíče mám, světla jsou zasnutá, ale ne střešní okna. Ale co to dělám, ty se přece zavřou automaticky hned, jak začne pršet. Takže můžu vyrazit.
5: O jednu starost méně. Dálkově ovládaná střešní okna Velux s dešťovým senzorem hlídají tvůj domov. Zaregistruj se k poradenství zdarma na velux.cz.
6: Reklama na Radio 1.
7: Ježíš, co to dělá? Radio 1. Jiné rádio než jiné rádio.
8: Posloucháte Cluster na Rádiu 1.

Ahoj, tady Ondřej a já vás vítám u poslechu pořadu Klaster jako každou druhou sobotu od 8 do 10 s převážně odvážnou elektronickou hudbou. Právě teď posloucháte Juana Ramose, v Berlíně usazeného producenta z Puerto Rica. Jeho EPčko Aquadel Senot z roku 2024 a skladba s názvem Cuco. Jsem tady dneska solo, Mike se věnuje tak jako každý rok managementu festivalu Lunchmeat, konkrétně stage managementu, tak já mu držím palce, aby všechno dopadlo dobře, včera to bylo hudebně opravdu skvělý, hodně objevný a pokud se chystáte i dnes, tak se určitě máte na co těšit. Já už jsem pustil jako úvodní track skladbu už staršího data od dua Khadija z Rumunska, skladba s názvem Luki, Janos Masik Kriti a Principles of Geometry Santanel, což jsou všechno už skladby staršího data. Dneska jsem se rozhodl, že trošku pojedu napříč dekádami a nebudu se soustředit pouze na novinky, přesto tedy některý mám, například od projektu Betamax, Rheinsand nebo Molo, ale z těch starších věcí bych se rád podíval na releasy z labelu Heganord a nebo Love on the Rocks. No a jedno jméno, který tady opravdu chci dneska vypíchnout, je určitě producent Michoacan, od kterého mám víc skladeb a pokusím se nějak zakomponovat do dnešního vysílání, takže přeju příjemný poslech a já jdu zpátky k mixážnímu pultu.

tak to je on. To je Michoacán. Producent z Kalifornie, ale ještě než vám ho uvedu, tak bych rád uvedl skladbu, která hrála předtím, a to byla píseň s názvem Sen Sen No Sen od švédské kapely dvoučlenné Fontaine z Göteborgu. A tato skladba už je z roku 2017, jejich eponymního prvního, ne, posledního alba, promiňte, na značce Hega Nord, taktéž z Göteborgu, a to byla moje taková první ukázka, kterou jsem slyšel z tohohle labelu, a musím říct, že jsem si ho hodně, hodně oblíbil. Najdete tam spoustu zajímavých věcí, ať už od legend třeba trancové hudby Roberta Linera, nebo skvělou kapelu Trost, spousta severského psychedelického roku a hodně přesahů. Kapela Ultrasatan, Jamie Patton, Timothy J. Farplay například a spousta dalších jmen, který jste mohli slyšet už někdy v pořadu Cluster. Takže tuhle tu severskou značku opravdu doporučuju, a speciálně kapelu Fontaine, která má teď reissue právě toho eponymního alba z roku 2017. No a Michoacán je jméno, který je spojený například s labelem DFA, na kterém zrovna vyšla tato skladba s názvem In the Dark of the Night. To je konkrétně z roku 2010. Michoacán trochu směřuje více do takový uvolněnější, živelnější disco hudby, asi tak, jak se hodí pro jeho jižanský temperament. Vlastním jménem Fernando Miranda Rios, DJ a producent z americké Kalifornie, a myslím si, že si od něj ještě zahrajeme některé další skladby. Konkrétně se těším na jeho EPčko Basehead na

Tahle skladba je od holandského producenta Speedy J. Legenda na poli elektronické hudby, který tuhle skladbu zprodukoval už v roce 1995 a dočkala se remasteru, který právě posloucháme v roce 2021. Najdete ji na jeho LPčku G-Spot a jmenuje se The Oil Zone, šestká skladba z deseti. Jsou tam ale i další pecky, jako třeba G-Spot, můžu doporučit k poslechu. Je to tady už skladba, kterou musíte nutně dohledávat v archivech, přece jenom Speedyho produkce je dneska už někde úplně jinde, ale jako pionýrsky to v roce 95 tady skutečně muselo znít. Posloucháte Cluster na Rádiu 1.

Tahle skladba si určitě divností nezadá s tou, která právě dohrála, což byl Manfredas remix pro Alexander Châtelard. A tohle je Barnd, jeho vizionářská skladba Rokus.

To tak, 15 let výročí této pecky. U té příležitosti Band vydal na svém vlastním labelu magazín Remaster a znovu také dva remixy od Jense Uwe Bejera a Krata a ještě ve spolupráci s Jensem Uwe. Magazín Hallucination Remix najdete na jeho Bandcampu. A teď si poslechněme skladbu Geffen, její bláznivý perkuse a tuhletu jednoduchou melodii, která vytváří takovou psychedelickou zvláštní náladu, ale takhle to Barnt vždycky dělal, dokázal ostrouhat svoji tvorbu nástrově na úplný minimum. Takže tohle Geffen, 15 let.

právě nám dohrála skladba od čilského producenta usazeného v Paříži Ricardo Tovara s názvem Otis Denial z jeho skvělého alba Trailis, a tohleto už je poměrně raritní remix od britské indie rockové skupiny, chcete-li i krautrockové jednu dobu The Horrors. Ti to zremixovali pro release francouzsko-skotské kapely Maestro, skladba Timbuk, která vyšla na labelu, za kterým stojí Joachim Tiger Sushi Records v roce 2012. Takže Maestro, Timbuk, The Horrors remix.

skladba, která dohrála, je další věc, kterou jsem si dneska vybral z labelu Love on the Rocks, za kterým stojí Pyramida, Totes Preach a skladba Haole. Ale taky došlo i na nějakou novinku, a to je nová skladba, konkrétně remix od Anthony Majoviho plus pro skladbu Silt Morter Bruch projektu Perceptive Verdampf Kessel Qualm Bezinlich. Budete si skutečně, myslím, muset otevřít dnešní tracklist na stránkách Rada 1 a tohleto si vykopírovat. Já už se s váma trošku předstihu rozloučím, už se tady chystá Tuko za pořád workout. Já ještě domíchám samozřejmě pár skladeb do 10. hodiny a budu se těšit společně s Mikem H opět za 2 týdny na vlnách Rada 1. Tak se mějte hezky, ahoj.

Don't look for my love, baby.

0: Hej, já bych hrozně chtěla udělat nějakou letní tepačku, takovou prostě hitovku.
1: Jak, jakou tepačku, Talovi?
0: No třeba nebude mít 10 minut, ale jenom 3 minuty.
1: Počkej, já neumím dělat písničky po 3 minuty, já dělám písničky na 4 minuty vždycky.
0: No, právě, no.
1: A co s tím, jaký problém?
0: Jako, ne, tak prostě, hle.

0: Plzeň je druhým hlavním městem. Má Radio 1 na 97,5.
1: A také celoplošně v síti DAB+ a na podcastech.

dobře nechápeš. Nikdy nepoznáš, co vlastně doopravdy chceš. Tor zapadlých stromů, kůry zbavený, oči suchů bedlivě sledujou tvý kroky znavený. Poznali tě, záleží, jestli si vzpomeneš i ty. A

jsou čekající důvěrníci, jenomže zvířata žijící z tvojí fantazie vymřeli. Protože jednou už nedočkali se tě, výsledky

0: právě skrytá tvojí tkání proniká.
1: Rádio 1. To žeru.

0: Zdeňku, vyberte si políčko.
1: Poprosím, C jako cirkulárka?
0: Jaké je pokrytí Rádia 1 v digitální síti DAB+.
1: To nevím.
0: Jane, chcete odpovědět?
2: Rád bych odpověděl, je to celoplošné.
1: Já to vím.

0: Rady na dobrý večer.
1: Ahoj, tak já si myslím, že to byla knížka.
0: No tak špatně rozumím. No tak bohužel došlo k nějaké poruše ve spojení.